0: Chce na dvě lačno, to ten ven den zbral, mají tím být malý a to je
1: Så ble det så bra at
2: det ble.
1: Ble som det ble.
2: Ja da.